potim suď sam sobi zakonom, choć nemajuć zakona. A tak dokazujuć, že díla zakona sudím napisane v srdcach, počím svičiť ich

Ještě molím se o Světišem Selenským archiereji našem Lvi Papi Rímským i o prosvěštěnišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kirioni, o služáštích i poslužívších o Světím chrámi sem i o ocích našich duchovných i vse.

Pánovi, predlahajem život náš ve znadež, dúľa do kočelový krupčej, prosím i molím i milí si a díjem. Spodobí nás pričastí, ty se nebesnech tvojí strašných tajn, si ja sviešťený aj duchovný a trapéze, štistuj so vystý, uostavlený je hrichov, proštený je so hrišený, v obštený ducha svetáho, naslid je carstvie nebesného, drznovený je, že k tebi nevsudilivo suštený je.

0: Týme. Vlízali po kriaku chodiači svrbe husk a do kroku soby spívali.
1: Ha, a teper sa čudujte,
0: povila už nebrz urazená múcha a slidovala svrbe husk, što na toto povídať. Ona už znala, kto suť toto chodiači svrbe husk, za to sa teper len tak popy dni smiala.
2: A ty, što sa smieš, ha? Što nevidíš, čo sa tu robiť?
0: Zvidovali sej.
1: Praví, že vidžu i barz dobrý znam, što sa tu díje,
0: odpovila tvrdo múcha. No naraz sa svrbe husk začali smiati, bo tot chodiači svrbe husk ich kckali, keď tak soby vylizali po kriaku. A čím vše byli, tým veci sa svrbe husk čudovali. Što ska im na tých chodiačich svrbe huskách nesidilo?
2: Aha, tať oni majú i nohy.
1: Što nohy? Ale popozerajte na toto čorné točke, što majú na sobi.
0: A jaké sú drobneňke? Nevychodili z úžasu, keď sa toto chodiači svrbe husk približili až ku ním. Lemže toto iši nebylo všetko. Chodiači svrbe husk soby vyšli na samej verch kriaku. 3, 4, 3 Povili všetky naraz i začali letíti. A tomu už svrbe husk nijak raz nerozumieli.
1: Iši ste fur na to neprišli,
0: smiala sa z nich múcha.
1: Tať to suť bobrunk, što ich nepoznáte?
0: Bobrunk, zopakovali svrbe husk. No oni nikda také slovo nečuli, ani nikda bobrunk nevidíli.
1: Tak teper to už znáte. Ja im vám to takoj chotila povisti, lemže keď vy ste byli tak...
0: Keď tu naraz pri kriačku zjavilo sa divčátko.
1: Aha, bobrunk!
0: I chopila jednu z nich do rúk. Svrbe husk oni mili i čekali, što choče divčatko zrobiti, a ono dvihlo ruku s bobrunkou ku nebu i by si duje.
1: Bobrunočko riamba, kde je tvoja mama?
0: Za horami, za dolami, što tam robiť? Pivo váriť, bzzz až do ní. A jak to divčatko dopovilo, bobrunka vletila rývno do neba. I tak sa svrbe huske zás naučili dašto nové. Chto znať, koho spoznajúť na dalšiu osiň.

a teper zas ansambl Puls. Podjme sobi dobre lude, a budu špivati Štefan Vukacko i Andrij Karafa.